Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú kukačné stále.